0: Gracie Abrams.
1: It's Olivia Rodrigo.
2: Please make some noise.
3: My name is Somber.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.
8: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
9: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
8: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
9: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
6: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
3: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hit.

prsky mění se v zář.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Vždycky hot.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Rodiny, máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
3: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Hudba,
1: hvězdy, zákulisí.
0: A to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn.
2: This is Bruno Mars.
3: I'm Lily Beatty.
4: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

0: dobré hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.
2: Right, babe.
0: Fine.

0: Jsme online.
1: Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Policie zpětně prověřuje několik let starý video Filipa Turka z pražského Strahova. Záběry se znovu začaly šířit po internetu a kriminalisté teď zjišťují, jestli při jízdě neporušil zákon. Prověřují ale i to, jestli případ není vzhledem ke stáří už promlčený. Evropská komise udělila Googlu dvě pokuty v celkový výši 890 milionů eur. Podle ní firma zvýhodňovala vlastní služby ve výsledcích vyhledávání a zároveň omezovala vývojáře aplikací při odkazování na levnější nákupy. Zendaya na premiéře nového Spidermana zaujala jejími šaty inspirovanými pavoučí sítí. Černou róbu doplňovaly výrazný náušnice ve tvaru paučin s diamanty a perlami.

dokázali jsme to. Konec týdne je na svém začátku, to znamená, že zítra už za rohem máme ten vysněný víkend. Sobota, neděle, snad teda máte volno. Pokud ne, tak doufám, že jste si ho užili přes týden. Pokud ani to ne, tak doufám, že příští týden si ho užijete. Každopádně ještě jednou máme pátek, to znamená dobrý vibe, taky nová hudba. To si během týhletý následujících třech vysílacích hodin rozhodně dáme. No a do té doby pojďme se podívat na to, co máme v playlistu. Před námi Somber, Homebreaker nebo Malcolm Todd, E-Rings, takže to bylo to všechno na start dnešního rána. Pojďme na to, krásný dobrý ráno. No, nebudem to zdržovat. Morning Boost s Bendy.

0: čtvrtek po 6. hodině mě přesně 24. července. Před námi víkend. Posloucháte Fajn, dneska speciálně jenom Svendy. No a pojďme si říct, že tanec je vlastně strašně důležitá součást našeho života. Jak to myslím, hele, tanec prostě pro nás může být pro všechny zábava, nejenom, že se jako hýbete a že jste vlastně s lidma třeba tančíte jenom a máte jako dobrý vibe, ale pomáhá to tělu i mysli. Takže, já vím, že je pátek a že je teprve ráno, ale pojďme se společně probudit třeba takovým tancem, teda pokud neřídíte, tak jako by tančete třeba vrťte jenom zadkem nebo ramenama, jo, držte se volantu hlavně, ale my, co jsme někde a sedíme v kanceláři nebo čekáme na autobus, pojďme si trošku zavajbit, pojďme si zatančit, protože prostě pojďme se probudit při tom pátku. Je to dlouhý den, ale my ho zvládneme společně. No a proto, aby jsme si to mohli protančit, Kelin Stein 27, vítej mezi náma v remixu. Tak jo. Tak doufám, že si fakt zatančíte. Morning
1: Boost. Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: Přesně tohle jsme potřebovali pro ráno. 17 minutek po 6. hodině, krásný, dobrý páteční ráno. Díky, že posloucháte Fajn, tohle byla Britney Spears, I Wanna Go v John Summit remixu. No a pojďme nahlídnout pod to, co nám bude hrát dál. Od nějakých těch beatů rozhodně při ráno neutíkáme, naopak, utíkáme k nim. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Tohle to rozhodně pro lepší ráno, no a taky tohle. Ty beaty zní úplně ve všem. Michael Jackson, jeho Beat It. Možná jste někdo viděli film, by the way, pokud jste ho viděli a neviděli jste ho v češtině, rozhodně mrkněte, protože Michaela Jacksona originálně tady v Česku, není to úplně originální, ale jako dabuje ho právě náš Žampik, Jindra Žampa, který vysílá Fine Drive teďka nově. Tak na to rozhodně mrkněte. No a tyhle ty pecky za malý okamžik tady v Éteru Fajnu. Morning Boost.
1: Fajn. Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašezběrna.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Haló, rodiny. Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny. Jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori. Líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let jsou tu seniorpasy.cz.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
5: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: This is Bruno Mars.
2: I'm Lily Pee.
3: It's Sabrina Carpenter.
4: Music.
5: Fine.

0: Schulz, Cyril, Sam Martin, World Gone Wild. To je něco, co nám dohrává při pátečním ránu 24. července. Máme 6:30 ráno, vy si dáváte fajn. No a to, co bude hrát úplně stejně jako vždycky v tuhletu chvíli, je jen a jen na vás. Takže 724-634-634, pojďte poslat SMSku a pojďte napsat, jaký interpret by vám po ránu udělal radost a jaká písnička od něj. Takže ještě jednou 724-634-634, jméno interpreta, název songu a pojďte i napsat, komu byste to třeba chtěli věnovat. Je to třeba vaše babička, je to váš dědeček, je to váš kamarád, který brzo vstává do práce. Jste to vy samotný, kterým byste si to chtěli věnovat, nebo to chcete věnovat lidem, co jedou do práce nebo z práce, nebo třeba mají to štěstí a zrovna tak jakoby třeba vstávají. Tak ještě jednou 724-634-634, pojďte rád vědět a pojďte následujících 10 minut si nechat prostě hrát podle vás.
1: Vždycky hot, vždycky morning. Morning boost. Morning boost.

0: starý poker face, něco, co jsme po ránu potřebovali prostě všichni. Taky možná něco, co máme na obličeji, nějaký takový poker face po ránu, většina z nás má. Máme pár minutek do 6:45. Vy posloucháte Fajn a taky vy jste vybírali, co budeme hrát dál, takže pojďme na to mrknout. Je tady třeba zpráva od Mirka. Dobré ráno, za mě by po ránu bodlo něco od Bring Me The Horizon, třeba Bad Habits. Bylo by to pro mě, chci se probrat, ahoj. OK, dávám do playlistu, taky píše Klárka, Sharks od Imagine Dragons, prosím. Věnovala bych to tobě na hezký ráno, já moc děkuju, já to zase věnuju tobě, Klárko, naspět. Tak je tady zpráva od Lukáše, prosím, René, Dank, nezavoláš pro všechny, kdo dnes nechtěli z postele. Nezavoláš, tady úplně nemáme, ale dávám alespoň tombolu a pak je tady Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. No a kdo jsem já, abych přesně tuhle pecku do éteru nedala. Takže tohle to všechno podle vás za malý okamžik, tak rozhodně si na to počkejte. Morning Boost.
1: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
5: 9. třídy by v budoucnu mohly zmizet. Ve vládě se totiž řeší návrh, podle kterého by základní škola končila už po 8. třídě. Cílem je mimo jiný ušetřit státní peníze podle odhadů až desítky miliard korun ročně. Zatím je ale všechno jenom ve fázi diskuzí a žádný rozhodnutí nepadlo. Na Slovensku se řeší neobvyklý odchod z funkce. Šéf fondu na podporu umění se po jednání snažil utíct před novináři, přičemž jeho neohrabaný sprint obletěl internet. O den později pak po vlně kritiky rezignoval. Na obrazovky míří nový český seriál, který tvůrci přirovnávají k hrané verzi South Parku. Zaměří se na život dnešních mladých lidí, sociální sítě, umělou inteligenci, no i tlak na úspěch.

Morning Boostu na svém startu přesně 2 minutky po 7 hodině. Krásný, dobrý páteční ráno. Pátek znamená jedině to jediný, že to je prostě dobrý den. No a pro dobrý den taky One Republic, Need Your Love nebo Lunch Money Lewis Bills. Takže tohle to všechno pro vás na lepší ráno. A taky za chvilku vychází GTAčko a my víme, co v něm budeme moc dělat. Tak rozhodně zůstaňte se mnou, já vám to za chvilku povím. Morning Boost s Bendy.

One Republic Need Your Love. Něco, co nám dohrává tady při raním fajnu. Pojďme znova nahlídnout pod pokličku GTAčka. GTA 6 je za rohem, už 19. listopadu vychází. A co můžeme říct, že o GTA 6 vlastně víme, je třeba to, že utíkání policajtům bude mnohem složitější, že budete moct mít svoji vlastní sociální síť, na kterou budete třeba nahrávat videa, a podle toho, jak se na té sociální síti budete chovat, tak se k vám budou chovat NPCčka. Nově údajně Rockstar se snaží přijít na to, jak by mohl integrovat Spotify, takže je dost pravděpodobný, že jak budete v autě třeba a budete hrát za nějakou postavu v GTAčku, tak si budete moct pustit svůj vlastní playlist. A mně to připadá vlastně strašně super, že se takhle jakoby realita ocitá v hře. Co mě ale trošku bolí, je to, že já teda nemám Spotify, já mám jenom Apple Music, tak děkuju. Ale zase si říkám, že by tam mohli přidat i třeba takový rádio, něco jako v Eurotracku, že si vlastně naladíte, co chcete. Nemusí to být vyloženě český rádio, ale třeba máte nějaký oblíbený. A no, tak uvidíme, třeba se toho dočkáme, jako vypadá to zatím fakt dobře. Já už se teda musím přiznat, že jsem mezi těma, co to má, i předobědnaný. A uvidíme, no, jakože jestli si tam budete moct dát svůj vlastní playlist, tak to mi přijde naprosto skvělý. No nic, my pokračujeme, Tame Impala, Jenny, Dracula, nebo teď už Joe End of Beginning.

0: Attention Bunnyho Cry, to je něco, co nám dohrálo tady na fajnou 20 minutek po 7 hodině ráno a údajně Gen Z znova tohle toho skvělý, jak to říct, no prostě slovo, prý neví, kde se má seznámit s lidmi, aby nebyli sami. Já jakožto definice Gen Z musím říct, že netuším, kde se tyhle ty super články berou a kde vůbec tohleto zkoumají, pravděpodobně asi teda v Americe, nebo já fakt nevím, protože ani nevím, který moji kamarádi z Gen Z tady tyhle ty skupiny by měli problém se s někým seznámit. Nicméně mě to ale dováží k otázce, nebo dostává mě to k otázce, pojďme se zamyslet a pojďme si zaspomínat, vy co někoho máte, kde jste se seznámili se svojí polovičkou a pojďte mi dát vědět. 724634634 a pojďme tak částečně pomoct teda tý Gen Z skupině najít to místo, kde se mají teda najít. Ať už je to seznamka, nebo je to někde venku. Kde jste se seznámili se svou polovičkou? Já musím říct, že to bylo kdysi dávno v Praze, když jsme byli s nějakou partou a druhá parta nějakých lidí se k nám přidala, tak jsme se potkali s mojí polovičkou. No a co vy? 724634634, pojďte dát vědět. Zajímá mě to. A pojďme teda ještě jednou poradit Gen Z. No a do té doby. Nico Santos. Number one. Pro lepší ráno a pro lepší vzpomínání na to, kde jste se seznámili se svojí polovičkou. 724634634, ještě jednou, pojďte rád vědět. A tenhle banger do té doby. Morning Boost.
1: Ty ještě nesleduješ naše stories na Instagramu? A proč jako? Tak šup, hned. Fajn rádio.

0: nejnovější na Fajnu.
1: Pondělí až čtvrtek
0: od 6 večer. Buď první, kdo je v obraze.
1: Fajn, to nejnovější.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Melgrab, Just the Way You Are. Něco se nám dohrává tady Etherem Fajnu. 33 minutek po 7 hodině raní. A my jsme se tady bavili o tom, že Gen Z údajně prej neví, kde se má s lidma seznámit, proto je to jedna z nejméně zadaných generací. Jakožto zástupce Gen Z můžu říct, že s tímhle nesouhlasím a moji kamarádi taky ne. Ale budiš, když už jsme tady u tohle tématu, tak mě vlastně jako napadlo, aby jsme mohli Gen Z pomoct. Pojďme se pobavit o tom, kde jste kdo koho potkali, kde jste vlastně potkali svoji druhou polovičku, jak jste se seznámili. Je tady třeba zpráva: v práci, já na recepci, partner ve firmě chodil okolo a slovo dalo slovo. OK. Píše taky Zdenka: ahoj, my máme lásku už ze střední, pěkný den, hezky. Pak je tady taky zpráva, jak to bylo v minulém století, 1994, na kampě fotbálek, frisbee, bubny, kytary a... tři tečky, víno a mrkací smajlík. OK, bereme. Taky je tady ahoj, my přes Badu v úterý 14.7. jsme měli společných 9 let a ve stejný den svatbu. Vašek, moc hezký. OK, tak snad si z toho nějaký Gen Z vezmou ponaučení a třeba si stáhnou Badu nebo půjdou ven mezi lidi, bude to jenom na nich. Díky moc za vaše zprávy, moc si toho vážím a pojďme pokračovat. Před námi Naughty Boy, Sam Smith, jejich Lalala, nebo teď už Imagine Dragons, Bones.

0: Naughty Boy, Sam Smith, jejich La La La. Za 4 minutky, 8:45. Máme pátek 24. července. Vy posloucháte Fajn a pojďme se podívat, co bude hrát dál. Ne, dělám si stranu, tohle hrát nebude. Já jenom, že je toho 24. července, to znamená, že za 5 měsíců máme Vánoce. Jenom taková sranda. Pokud jste si mysleli, že začátek roku je teprve na svém startu, že tenhle ten rok má teprve březen, jsme na tom podobně, no a pojďme se podívat, co doopravdy bude hrát. Před námi Tate McRae, Just Keep Watching. Pro lepší ráno a jedině jen a jen pro vás. Taky i žel Ultranade, jejich Moving to the Sun. Tak tyhle typecky za malý okamžik v éteru a fakt se nebojte, Marie Carey a její All I Want for Christmas tam nedám. Morning Boost.
1: Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Stačte plný tiket a jste ve hře.

Ižel Ultranej, Moving to the Sun. Něco se nám dohrává při pátku za 10 minut 8 hodina ráno. A co takový reality show? Co třeba Are You The One? Sledujete? Protože pokud ano, tak mám pro vás naprosto skvělou nabídku. Na našem Instagramu totiž probíhá soutěž. Kde se na Instagramu se jmenujeme jako Fine Radio, jsem se teďka trošku zakoktala. No a pokud byste chtěli vyhrát právě nějaký ten dáreček právě z Are You The One, tak běžte do naší komunity. Jmenuje se to Tohle je Fine. Tam je otázka, na kterou hodíte odpověď a potom v neděli 26., což je za dva dny, vylosujeme výherce. Bude jich celkem 8 a soutěžíme o župan, o žabky a o kelímek. Právě Are You The One jako merch právě pro vás za to, že se koukáte. My jinak by the way máme i podcast, který se jmenuje Posedlí Are You The One. Ten máme zase na YouTube, takže kdybyste to chtěli vidět, určitě mrkněte i tam. Tam jsme taky jako Fine Radio, ale hlavně Instagram Fine Radio. V bio máte komunitu, která se jmenuje Tohle je Fine. Na to kliknete, přidáte se a pak odpovíte na jednoduchou otázku, kterou vám tam naši moderátoři položili. No a merch může být už v tuhle neděli váš. A třeba i něco víc.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Poslouchej Fajn online. Přes webovky fajnradio.cz.
3: Netrapte se počasím. V Aquapalace Praha vládne to pravé tahické léto. Čistá voda 30 stupňů a vzduch 33. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Venku dneska polojasno až skoro jasno, ojediněle se můžou vyskytnout nějaký ty přehánky. No a nejvyšší denní teploty dneska 18 až 24 stupňů Celsia.
2: Jsme online. Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
4: Pražské letiště by se už od roku 2028 mohlo částečně dostat na burzu. Premiér Andrej Babiš uvedl, že stát zvažuje prodej až 40% akcií. Zároveň ale zdůraznil, že nad letištěm si chce ponechat kontrolu. Podle něj by šlo o další příležitost pro investory nakupovat české akcie. Léto ještě ani neskončilo, ale meteorologové už mají první výhled na naši zimu. Podle nich by mohla být delší, chladnější a přinést víc sněhu i silnější mrazy. Na počasí má vliv neobvyklý dění v Tichém a Atlantském oceánu. Šéf studia Marvel prozradil, že mají naplánovaný filmy až do roku 2042. Zároveň potvrdil, že už řeší další Spider-Man filmy s Tomem Hollandem.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

pátek, máme pátek 24. července, přesně minutu po 8. hodině raní. Krásné dobré ráno všem, co posloucháte, ať už jedete do práce, vstáváte do práce, nebo jdete spát z práce, jedete z práce, je to jenom a já jenom na vás. My vám snad děláme to ráno zase o něco lepší, takže pojďme se rovnou kouknout do playlistu. Před námi Dominik Fike, jeho White Keys nebo Hurts Purple Disco Machine, Wonderful Life pro hezčí ráno, tak krásný dobrý ráno. Morning Boost s Bendy.

Bleach. Takhle se jmenuje song, který dohrává. 10 minutek po 8 hodině posloucháte Fajn a dokážete si představit, co má třeba společného Michal David? Se zpěvačkou Ritou Orou. Jedno společný tam je. Přemýšlejte ještě chvilku. Co by tyhle ty dva mohlo spojovat? Havířováci, mám pro vás dobrou zprávu. Protože Rita Ora vystoupí na úplně stejný stage jako právě Michal David. Co to znamená? 5. pokud správně vidím, 5. září bude budou tradiční havířovský slavnosti. Dorazí tam Michal David, Lucie Bílá, Mike Spirit, ale úplně poprvé se do Česka taky vydá Rita Ora. Takže pokud nemáte plány na 5. září, rozhodně víte, co máte dělat. Pokud jste z Havířova, rozhodně bych tam zajela. Pokud jste z okolí, rozhodně bych tam zajela. A pokud jste z dálky, uvažovala bych rozhodně nad tím, jestli tam pojedete. Takže 5. září Rita Ora právě v Česku, tak kdybyste chtěli, rozhodně zajďte. No a my pokračujeme. Rule Gay, Pretty on Paper, nebo With DMC, Bees Honey, show, teda At the Party, to jsem chtěla říct. Tak tady pro lepší ráno.

0: tentokrát a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.

Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.

Fastboy Moby, Sophie and the Giants. Jejich Last Summer něco nám dohrálo za chviličku, 8:30. No a dnes je pátek a to znamená, že máme novou hudbu, tak se pojďme podívat, co kdo novýho vydal. Úplně první, koho vám dneska představím, je Adonis. Kluk součástí naší Next Generation tady na Fajnu. A taky někdo, kdo reprezentoval Českou republiku na Eurovizi. Vydal song s názvem Cherry on Your Cake. A musím říct, že je to poprvé, co od něho slyším něco takového jako víc, jak to říct, veselýho, protože vždycky dělal takový jako hluboký, smutný písničky. A tohle mě strašně baví. Má to vibe, úplně se ukázal v jiném světle. A já tomu dávám rozhodně palec nahoru, takže Adonis, místo Y napíšete X, kdybyste si ho chtěli najít. Cherry on your cake. A zní to prostě dobře. No dobrý, pojďme dál. Pojďme se podívat i do zahraničí. Nový song vydává i Charlie XCX. Tohle se jmenuje Camera. Spekuluje se o tom, že by Charlie mohla vydat právě nějaký album. A tohle za mě je prostě hrozně fajn. Je to taková chillovka, není to nic jako náročného. Dokážu si to představit v autě, když někam jedu jako dlouhou trať. Takže Charlie XCX Camera jako druhá, no a pojďme na třetí. Tohle možná zní jako něco ze zahraničí. A ono vlastně nejsme úplně daleko, ono to je ze zahraničí. Ale interpretka se jmenuje Adela. S dlouhým E. A to napovídá jenom jednomu. Tohle to je slečna, která je původem ze Slovenska. A má neskutečnou šanci prorazit v zahraničí. Song se jmenuje Ain't in L.A. Jako nemůžu nic říkat, já automaticky ukládám do svého playlistu. Tohle je totiž naprostý banger a potřebuju to slyšet každý den. By the way, Adela bude vydávat svý debutový albíčko

tři pecky, který už teď můžete najít na Spotify, nebo na YouTube, nebo na Apple Music. Můžete si je pustit Adonis, Charlie XCX a Adela. A my pokračujeme v našem playlistu. Před náma Temper City.

0: Krok, jeho I'll be waiting. 40 minut po 8 hodině, to znamená 20 minutek do 9 hodiny, no a pojďme se podívat, co nám ještě bude hrát. Za malý okamžik totiž přichází Andrejka a její Music Boost, no a do té doby. Třeba Macklemore, Can't Hold Us. Pro lepší ráno si to rozhodně dáme, tohle je energii nabitá pecka. Dlouho jsme ji neslyšeli, proto ji tady taky pro vás máme. No, anebo taky tohle. Subfocus Elevate. Tak tyhle ty pecky už za malý okamžik v éteru Fajnu, takže volume doprava za chvilku to tam bude. Morning Boost.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Morning Boost.
1: Na rozloučenou Make a More Can Hold Us nic lepšího jsme se hned ani nemohli přát. Každopádně lidi, za 9 minutek 9. hodina, a to znamená jedno a to jediný, Morning Boost je na svém konci, no a za chviličku Music Boost s Andrejkou, takže se na to rozhodně počkejte, ona už se na vás těší. Mějte se krásně, užijte si víkend a užijte si zbytek pátku, snad vám to uteče rychle. A v pondělí se zase slyšíme od 6 do 9 a tentokrát snad už s Pikem. Mějte se krásně a čau!
0: Dejte nám vědět. Music is that way you want. Fine.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
2: Yeah! Hey. Posloucháte Fajn Rádio. Právě teď.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Přeju vám hezký ráno, nejdřív než společně odstartujeme Music Boost, mrkneme se na oblohu, dneska krásný den, bude polojasno, místy oblačno, ojediněle se vyskytnout slabé přeháňky, ale opakuju, slabé přeháňky, no a teploty 21, maximálně 24 stupňů Celsia.
3: Jsme online, jsme na DAB+, jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Policie zpětně prověřuje několik let starý video Filipa Turka z pražského Strahova. Záběry se znovu začaly šířit po internetu a kriminalisté teď zjišťují, jestli při jízdě neporušil zákon. Prověřují ale i to, jestli případ není vzhledem ke stáří už promlčený. Evropská komise udělila Googleu dvě pokuty v celkový výši 890 milionů eur. Podle ní firma zvýhodňovala vlastní služby ve výsledcích vyhledávání a zároveň omezovala vývojáře aplikací při odkazování na levnější nákupy. Zendaya na premiéře nového Spidermana zaujala jejími šaty inspirovanými pavoučí sítí. Černou róbu doplňovaly výrazný náušnice ve tvaru pavoučin s diamanty a perlami. Fajn.
3: Music Boost.
4: Music Boost.
3: Andrea Kautzka. 5,
4: 5, 4, 3, 3, 2, 1.
2: Pátek, jedno z nejhezčích slov vůbec a my si ho dneska můžeme oficiálně pořád dokola říkat, protože pátek dneska je. Pojďme si to prosím vás už dobrou náladou a playlistem fajnu užít. Playlist mám připravený, dobrou náladu docela taky, nevím, jestli máte i vy, ale jestli ne, udělám všechno možné pro to, abych to změnila. Jestli se mi to povede, nevím, ale zkusit to můžem.
3: Music Boost.
4: Music Boost.
3: Fajn.
2: Startujou nám pět songů hezky na dnešní rozjezd. Startuje ho Teddy Swims i Hot Door. Tak užívejte hezký dopoledne, dvě minutky po devátý a buďte dobrý.

0: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.

Nesnášem, co snášíš, tohle je Saranov, která nám přesně o 9:30 na Fajnu dost dohrává. No a co to jako děláte? To vytíráte jako podlahu každý den? Prosím vás, každá země má nějaký svoje zvyky, který nám místním připadá vždycky úplně v pohodě a normální, ale pak přijede nějaký cizinec a ten nad tím často kroutí hlavou. Jaký zvyk si myslíte, že máme v České republice? A ostatní ho nechápou. Já vám třeba prozradím, že mezi takový zvyky patří zouvání bot hned po příchodu do bytu, nebo třeba cizinci nechápou to, když jim nabídnete vlastně domácí pantofle. Jako, dobře, každá země jakoby jiný zvyky, dokážu to pochopit, ale to teda jako někde funguje to, že jako si pozvete návštěvu, ona přijde a nezuje si jakoby boty hned u toho příchodu, kdy je teda jako si zouvá až v obyváku nebo v kuchyni, nebo si je celou dobu nechá na sobě. To je strašně divný, to přece v cizině teda musí vytírat podlahu furt, každý den. To se jim vyplatí? Já nevím, já se nedokážu si jako představit a chápu, že je to zvyk a pak si to nedokážu představit dělat jinak, ale jít jako přijít k někomu do bytu nebo i do vlastního bytu a nezout si boty. Jako představě, že chodím prostě v obyváku v botech, to podle mě připadá normální jenom mužům. Ale my ostatní v pohodě smrtelníci víme, že to je špatně. 724634634. Jaký další zvyky si myslíte, že by tam taky zapadly? Fajn.

0: chtít už ne.
1: Páteční dopoledne na Fajnu dohrála Eva Farná její Perpetuum mobile. Ahoj, když jsi sem chodila s Angličanem, když mě navštívil naší zemi, šli jsme na návštěvu ke kamarádovi, tak Anglan nechápal, že týpek před námi v bytě chodí v trenkách a nátělníku. Takhle zní třeba jedna zpráva od vás. Řešíme tady vlastně, že každá země má svoje vlastní zvyky, které místní chápou, ale ostatní vlastně nad nima si lámej vole koleno a nechápou to. A já jsem se ptala, jaký ten český zvyk je ten náš, který nikdo nechápe. Je to prosím vás třeba zouvání si bod hned u příchodu do bytu, to lidi nechápou. Teď jsme zjistili díky vlastně SMS-ce do studia, která dorazila, že vlastně lidé nechápou, že před nima chodíme v trenkách. Což úplně nevím, jestli je v pořádku i pro Čecha, ale jo, proč ne? Teď jsem si jenom představila, že k někomu jdu na návštěvu a je tam v trenkách. To je pěkně divný. Samozřejmě vás teď ale překvapí jedna úplně nejdivnější věc, kterou cizinci u nás nechápou, a je to, že si u stolu přejeme dobrou chuť. A ještě co víc nechápu, je, že si přejeme dobrou chuť dokonce i lidem, který třeba moc neznáme. Jo, že jsme třeba na nějaké prostě konferenci, máme tam to jídlo a řekneme tak, dobrou chuť všem. Tak tomu nikdo nerozumí. Jak to u nich jako vypadá v praxi? Dají si jídlo a řeknou, tak jeste. Tak i to je možnost, jo. Dua Lipa, Don't Start Now. To je song, který si za chvilku dáme, protože proč? Je to náš zvyk a chceme ho dodržovat. Music Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Here we go. Fine.

Robin Schulz, Sigala, taky Zoe Wies. 5 minutek do 10. na Fajnu. Takže jsme zjistili, že vlastně Češi dělají divný zvyky, kterým cizinci absolutně nerozumí. Třeba tomu nerozumí, že si zouváme boty hned po příchodu do bytu. No a máme tady další záležitost, který oni nerozumí. Cizinci nepochopí prej další českou věc, a to, že dobrovolně vstáváme v 6 ráno, jdeme do mokrýho lesa a máme radost, když najdeme houbu. Je to houbaření, něco, co prostě my, nebo většina nás miluje a lidi prostě nechápou. Většina lidí prostě chodí do lesa relaxovat, chodí na procházku, typický Čech prostě do lesa jde pracovat, jo, speciální košík, speciální nůž, vlastní trasu, kterou zná jenom on a oči vytrénovaný, takže vidí hřib na 50 metrů. A když potká jinýho houbaře, klasika, jo, tváříme se přátelsky, ale v hlavě už jako přemýšlíme, to je kanec, doufám, že nepřišel na ten můj oblíbený strom. No a když se houbař nahoru zeptá, tak co, rostou? Tak dostane většinou odpověď, no hele, letos je to bída, kamaráde, jdi radši domů, já taky odcházím. Jo, známe, klasika, prostě houbaření, něco, co je prostě úžasná česká dovednost, dálo by se říct, že i vlastnost, typ odpočinku, relaxace, ale vlastně možná i typ sportu. Myslím si, že cizinci tomu sice nerozumí, ale vůbec neví, o co přichází. Myslím si, že možná bychom všem těm turistům, kteří sem přijedou, měli prostě tohle říct a měli bychom je dát do lesa. Aby si prostě jako zapamatovali, že Česká republika není jenom Orloj, ne jenom Pražský hrad. To je taky pravý hřib. Posloucháš Fajn. Fajn. A najít ho. To neumí každý. Jonas Blue, Dakota, Fast Car. Tak hezky dopo.

0: Kamera. To nejlepší z Fajnu na Soušos. Fajn.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než Fajn.

0: Dneska by mělo být polojasno, místy oblačno a ojedinělé se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a k večeru od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty dneska 21, maximálně 25 stupňů Celsia.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Deváté třídy by v budoucnu mohly zmizet. Ve vládě se totiž řeší návrh, podle kterého by základní škola končila už po 8. třídě. Cílem je mimo jiný ušetřit státní peníze podle odhadů až desítky miliard korun ročně. Zatím je ale všechno jenom ve fázi diskuzí a žádný rozhodnutí nepadlo. Na Slovensku se řeší neobvyklý odchod z funkce. Šéf fondu na podporu umění se po jednání snažil utíct před novináři, přičemž jeho neohrabaný sprint obletěl internet. O den později pak po vlně kritiky rezignoval. Na obrazovky míří nový český seriál, který tvůrci přirovnávají k hraný verzi South Parku. Zaměří se na život dnešních mladých lidí, sociální sítě, umělou inteligenci, no i tlak na úspěch.
1: Fajn. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1. Fajn.
0: Proč chlapi mlčí při konfliktech? Máme tady důkaz toho, že to nedělají schválně, odborníci se k tomu teď nově vyjádřili. Ano, byli to taky muži, ale to vůbec nevadí. No a za chvilku si na to společně posvítíme. Mezitím ale třeba Ray, která opět bude hledat svého manžela, anebo právě teď Kygo a taky One Republic.
1: Music Boost.
0: Tohle je Chasing Paradise, tak hezký dopo. Oh.

Tiffany Harris, Where Go. Tohle je páteční Music Boost na Fajnu. No a snad mi jako k tomu něco řekneš, ne? Stalo se vám, prosím vás, někdy, dámy, že jste chtěli něco s partnerem, něco nepříjemného řešit, ale on radši odešel do dílny, pustil si fotbal, nebo třeba začal něco opravovat, nebo jenom seděl a tupě se díval do zdi? Asi jedna z věcí, který nás ženy dokáže totálně vyprovokovat, je když náš partner v nějakém konfliktu prostě mlčí a my máme pocit, že nás jakoby ignoruje, že to snad jako dělá schválně, nebo co ne? Prosím vás, tak psychologové se na to teď podívali, posvítili si na to takzvaně a přišli na to, že u mužů nejde o nezájem, nejde o ignor, ale prostě místo okamžitého mluvení potřebují trošku času, aby si srovnali myšlenky, sklidnili emoce a pak se k tomu až vyjádřili. No jenže když tohle všechno udělají a vyjádří se k tomu pak, tak mezi tím my ženy vlastně bobtnáme, až je to z toho katastrofa, že jo. Když jsou prostě muži pod tlakem, tak často se stáhnou nebo se prostě zaměstnají nějakou činností. To znamená, že když ten muž prostě vy ho s něčím konfrontujete, třeba prosím tě, můžeš mi říct, proč si teď tohle udělal? A on pustí fotbal a mlčí. Prosím vás, to je jeho obranný mechanismus a možná bychom to měli, jako, nebo je na čase to jakoby pochopit, jo. Jenže teď mi řekněte, jako co s tím teda. Ženy chtějí potřebují jako všechno vyřešit hned a muži teda potřebují prostor a řešit to pak, jo. Takže ona chce mluvit, on chce mlčet. Teď jako nějak, kde je ten kompromis? Buď oba dva začnou teda mluvit a muž prostě zatne zuby a bude muset mluvit, anebo naopak žena bude muset mlčet. Ne, to nejde. Prosím vás, pánové, teď mě poslouchejte. Jakmile z toho kompromisu uděláte to, že ta žena mlčí a řekne OK, tak budeme mlčet a počkáme. Jakmile žena mlčí, to není dobrý. Posloucháš. Fajn. Něco, co asi nikdy nevyřešíme. A možná to takhle příroda zařídila, aby ten život byl zajímavější. No co, tak to pojďme přijmout. Rain Dance. Právě teď.

0: Tak, nebo manželství. No, není to vlastně jako pozitivní, my to nedoporučujeme samozřejmě, ale písnička je to dobrá. Tak si to aspoň zaspíváme.
1: Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Fajn.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex s ex je jako vracet se do hořícího domu pro nabíječku. Sice si nabiješ telefon, ale na který ti stejně znovu nezavolá.
1: Posloucháš Fajn. Fajn.

0: Dnešní Music Boost, páteční dopoledne na Fajnu, dohrál nám topik taky Fireboy Nico Santos, jejich Buddy, no a s playlistem se pokračuje. Za chvilku Malcolm Tut a jeho song, který je dost spojený s jeho osobním životem. Je to docela smutná písnička, je to o vztahu, který skončil a o neschopnosti znovu navázat kontakt s tou osobou. Což ne vždycky se vyplatí, jakoby navazovat kontakt se svým ex-partnerem. Takže to možná není smutná písnička úplně tolik. Tak leďte fajn. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Fajn Radio. Prostě

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: What up, it's Kehlani.
2: Hey, it's Taylor Swift.
1: Back to the hits.
2: Right, babe.
3: Fine.

Lil Nas X, jeho Star Walking. 4:54 na Fajnu. Nemám pro vás úplně dobrou zprávu. QR-ko se rozhodlo, že naše přítomnost má hodnotu. A to přesně 3 koruny. Pokud v restauraci platíte přes takovou tu aplikaci QR-ko, nově si prosím vás připlatíte 3 kačky, platí to už od 20. července. Aplikace zavedla to na servisní poplatek za každou platbu, který by nově měl jakoby hradit, nebo nově bychom ho měli hradit my jako hosté. Dřív to tak nebylo, dřív to prostě platili ty restaurace nebo ty konkrétní kavárny, no a teď to prostě je taková novinka, jo. Já vím, že si někdo z vás řekne, a tak co, jsou to jenom 3 koruny. No jenže oni jsou to většinou 3 koruny každý den, jo. A hlavně ta pointa není o 3 korunách, ale je o tom, že my budeme platit za to, že platíme. Oh yeah!

0: všechno na našich socials.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Dneska by mělo být většinu dne polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou, no a teploty 21, maximálně 25 stupňů Celsia.
6: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
7: Pražské letiště by se už od roku 2028 mohlo částečně dostat na burzu. Premiér Andrej Babiš uvedl, že stát zvažuje prodej až 40% akcií. Zároveň ale zdůraznil, že nad letištěm si chce ponechat kontrolu. Podle něj by šlo o další příležitost pro investory nakupovat české akcie. Léto ještě ani neskončilo, ale meteorologové už mají první výhled na naši zimu. Podle nich by mohla být delší, chladnější a přinést víc sněhu i silnější mrazy. Na počasí má vliv neobvyklý dění v Tichém a Atlantském oceánu. Šéf studia Marvel prozradil, že mají naplánovaný filmy až do roku 2042. Zároveň potvrdil, že už řeší další Spider-Man filmy s Tomem Hollandem.
6: Fajn. Music Boost.
8: Music Boost.
6: Andrea Kautská. 5, 4, 3, 2, 1. Fajn.
5: Je tady 11. hodina, s ní taky start dalšího Music Boostu. Andrea pořád za mikrofonem, ještě jsem nikam neodešla a nemám to ani v plánu. No vy taky neodcházejte, no a pojďme si ten pátek zpříjemnit našim playlistem. Teď už Florida.
6: Music Boost.
5: Song, který se jmenuje My House a song, který moc dobře známe. Tak se ho pojďme hezky při pátku užít.

Stateside, tohle je Zara Larsson, taky Pink Panthersis. To je taky dnešní páteční Music Boost na Fajnu. Prosím vás, jestli nemáte plány na víkend, nezapomeňte vyrazit třeba do kina na novou Odysseu. Nová Odyssea, režisér Christopher Nolan, má za sebou mimořádný start během prvního víkendu celosvětově. Utržil přes 264 milionů dolarů. To je prosím vás v přepočtu zhruba 5,6 miliard korun. To není málo, to víme. V Česku ji během prvního víkendu vidělo přes 110 tisíc diváků. A to je docela důležitý zjištění, protože byly totálně narvaný kina. Bylo docela náročný se tam jakoby dostat. Mně se to bohužel třeba ještě nepovedlo, protože jako dostat se na Odysseu v Praze prostě nemožný. Dokonce některé časy vysílání byly v jednu ráno a ten formát 3 hodiny, jo? Takže chápeme. Takže teď je vlastně větší pravděpodobnost, že najdete ty svoje místa tenhle víkend, protože jestliže to vidělo už 110 tisíc lidí, tak už by to mohlo být trošku slušnější. A hlavně myslím si, že je to jeden z těch filmů, který je důležitý vidět, protože nejenom, že bude asi jeden z těch nejlepších za poslední roky, ale hlavně o tom budou všichni za chvilku mluvit. A jestli nemáte rádi spoilery, nebo si to na to nejdřív chcete udělat vlastní názor, tak to šup, šup musíte vidět. Za chvilku to bude každý řešit u piva.

0: každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
1: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
2: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
1: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
2: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
1: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

Azizam, tohle je Ed Sheeran. Minuta po půl dvanáctý, tohle je taky páteční fajn. Před chvilkou jsme si řekli, jak velký úspěch po celém světě slaví nový film Odyssea. Elon Musk ale zároveň oznámil, že chce natočit novou Odysseu pomocí umělé inteligence, protože by rád uvedl historické věci na pravou míru. Elon Musk má nový terč, tentokrát to nejsou rakety, ani elektromobily, je to prosím vás režisér Christopher Nolan. No a prostě si řekl, že Christopher Nolan neudělal dobrou Odysseu. Sice se celému světu líbí, ale on s tím nesouhlasí. Podle něj prostě historicky tam nedávají věci smysl. To znamená, že pokud Musk verze nebude dobrá. Aspoň máme takovou jistotu, že za 3000 let někdo napíše epos o tom, jak se jeden miliardář pokusil porazit Homéra pomocí AI. To taky není špatný.

0: Dominik Fajk, jeho White Keys. Dnešní páteční music boost na Fajnu. Dáme si takovou menší upoutávku na to, co bude za chvilku hrát. DJ Lukas, taky Steve, song Up Till Dawn. Typický letní feel-good song o momentu, kdy se dva lidi potkají a nechtějí, aby ta noc nikdy skončila. Vyšel v roce 2017, stal se jedním z největších hitů. Je postavený na melodii z klasiky On The Move. A tyhle dva kluci ji předělali do takový modernější, houseový verze. Dobrý, co? No, tak dobrý to bude za chvíli. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn. Turn it up,

American Girls, Harry Styles, dnešní páteční dopo, který si poctivě ladíme na fajnu. No a šest posledních dnů si dáváme reality show A Rudu a 30. červenec na Prima Plus velký finále, kde se dozvíme, jestli se nám stihly tak všechny ty párečky dobře spárovat podle toho, jak je předem spárovali experti. Máte ještě taky dva dny, kdy můžete si zasoutěžit na našem Instagramu Fajn Rádia. Soutěžíme o merch téhle reality show. To znamená, jestli chcete nějaký žabky, nějaký úplně hezky hedvábný župánek a spousta dalšího, tak na to mrkněte a pojďte se zaregistrovat, protože vždycky se soutěží o jeden balíček a celkem jich máme 8, to znamená velká pravděpodobnost. Yo,

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
3: Deváté třídy by v budoucnu mohly zmizet. Ve vládě se totiž řeší návrh, podle kterého by základní škola končila už po 8. třídě. Cílem je mimo jiný ušetřit státní peníze podle odhadů až desítky miliard korun ročně. Zatím je ale všechno jenom ve fázi diskuzí a žádný rozhodnutí nepadlo. Na Slovensku se řeší neobvyklý odchod z funkce. Šéf fondu na podporu umění se po jednání snažil utíct před novináři, přičemž jeho neohrabaný sprint obletěl internet. O den později pak po vlně kritiky rezignoval. Na obrazovky míří nový český seriál, který tvůrci přirovnávají k hraný verzi South Parku. Zaměří se na život dnešních mladých lidí, sociální sítě, umělou inteligenci, no i tlak na úspěch.
1: Fine. Music Boost.
2: Music Boost.
1: Music Boost.
2: Andrea Kautzka.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
5: Páteční dopoledne je za náma, to je taková ta nejnáročnější část na celém pátku, no a teď čup doklepnou práci a rozjedeme nějaký víkendový režim. Já se pokusím vám s tím pomoct, tohle Music Boost, skvělý playlist Fine Radio, já jsem Andrea a vy jste úplně ty nejlepší posluchači ever, jdem na to.
1: Music Boost.
5: Damiano David. Pro pravý poledne.

Rue Gailey, Party on Paper. Dnešní odpoledne s Fajnem. Jestli mě slyší single pánové, kteří prostě nemůžou třeba v Česku najít tu pravou a už toho mají plný zuby, tak mám pro vás takový menší tip, jmenuje se Lotyšsko. Lotyšsko má rok, představte si, největší nepoměr mezi počtem mužů a žen, že je tam o 80 tisíc žen více. Řekla bych, že teda Lotyšsko má problém, který většina světa nezná, ale tady je prostě jako velký. Takže zatímco prostě jinde muži říkají, ach jo, nemůžu si nikoho najít, tak v Lotyšsku říkají, nemůžu najít chvilku klidu. Proto pánové z České republiky, jestli prostě máte pocit, že v Česku nežije ta vaše pravá, ta vyvolená, ta velká láska, třeba je v Lotyšsku a třeba je tam víc. Posloucháš? Fajn.

0: Lady Gaga i Paparazzi. 8 minutek do půl jedný odpoledne, ladíte fajn. Občas se nám v životě dějou takové nepříjemnosti, které nám pak vlastně zkazí třeba den, zkazí náladu. A proto existuje song, který naopak zpívá o tom, že neexistují okolnosti, kterými bychom se měli ovlivňovat, aby jsme si nechali prostě vzít optimismus. Pharrell Williams, jeho Happy, všichni moc dobře známe tuhle písničku. Dá se říct, že i když procházíš blbostma, vždycky buď šťastný, vždycky. Tu. Tak co, jaký jiný song si pustit pátek odpoledne?
1: To nejlepší z hit parád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z TikToku.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex s ex je jako vracet se do hořícího domu pro nabíječku. No sice si nabiješ telefon, ale k čemu ti bude, když ti zase nezavolá?
1: Tohle je fajn.

0: I Just Might, tohle je Bruno Mars, Music Bus na fajnou, dnešní odpoledne, krátce před 3:15. No a za chvilku náš poslední společný song, a jak je zvykem, tak ho někomu budeme věnovat. Tam se tady produkční Irči. Irčo, komu budeme dneska věnovat song? Ježiš, já nevím, no. No tak Irča neví, ale já vím, Irča totiž odlítá na dovolenou docela na dlouho, takže já bych asi tenhle song věnovala všem, kteří na rozdíl od Irči budou doma. Takže mě a spoustě dalším, Teddy Swims, Mr. Know It All a takhle, pojďme jim to přát, jo, Irča a spol. Určitě nás to taky čeká někdy, třeba příští rok, to je jedno. Buďme přející a aspoň máme písničku. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: drink. Cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
1: Fajn. 3, 2,
0: 1. Už za chvilku, Kristý.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Rosnička Kristýna je zase tady. Pojďme se podívat na počasí. Dneska nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Bude převládat polojasno až oblačno, ale mě to teda teďkon v Praze hlásí částečně zataženo, ale vidím jenom sluníčko, takže se tomu nedá úplně věřit. Zároveň můžeme počítat s nějakýma lokálníma přeháňkama, sem tam někde sprchne, ale k večeru by to mělo ustávat, stejně tak, jako by měly odejít všechny mraky. Takže to je ideální, protože pátek k večeru odejdou mraky, stejně tak jako mraky z naší nálady. Takže užívejte, počasí bude docela fajn, bude hezky.
1: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: Ve vládě se diskutuje o návrhu, podle kterého by základní škola mohla nově končit už po 8. třídě. Jedním z hlavních důvodů je snaha ušetřit státní výdaje podle odhadů až desítky miliard korun ročně. Zatím ale jde pouze o návrh a žádné finální rozhodnutí zatím nepadlo. Na Slovensku vzbudil pozornost odchod šéfa fondu na podporu umění. Po jednom jednání se snažil utéct před novináři a video jeho nepovedeného sprintu se rychle rozšířilo po internetu. O den později pak pod tlakem kritiky oznámil rezignaci. Ukázalo se, že před otázkami médií se utíká jen těžko. Na televizní obrazovky míří nový český seriál, který jeho tvůrci připomínají k hrané verzi South Parku. Zaměří se na život mladých lidí, sociální sítě, umělou inteligenci i tlak na úspěch. Diváci se mohou těšit na satiru, černý humor i témata blízká generaci Z.
1: Fajn.
0: Krásný páteční odpoledne, to je zase nádhera, když si můžeme říct, že je pátek, do toho krásný počasí, no a do toho váš odpolední warm-up se mnou s Kristý tady na Fajnu. Čekají nás 4 hodinky. Kdo mě znáte, víte, že v pátek je moje hlavní mise připravit vás na víkend, udělat si tady trošku party, ale dneska na to půjdem trošku pomalej, nechám vás vydechnout, pořádně se rozcvičit, dáme si takovou protahovací songu nejdřív, ale pak to rozjedem, takže s tím počítejte. Pojďme si to tady společně užít a jdeme na první song právě teď. Benson Boone, Beautiful Things, nádherná romantiárna. Tak si to vychutnejte.

Tate McRae nám takhle při pátečním odpolku naservírovala track Just Keep Watching. Tohle už byl první taneční rozjezd, takže doufám, že už jste tančili. No a teď debata. Čistit si zuby před snídaní nebo po? Já mám pocit, že tahle debata se vrací častěji než Maria Carey na Vánoce a my už jsme ji tady na Fajnu taky probírali. Sice ne se mnou, ale s mýma kolegama. Takže si myslím, že je čas ještě na jinou otázku. Protože kdy si čistíte zuby večer? To je podle mě taky zásadní. Já znám lidi, co si čistí zuby třeba v 6 večer. A tím to pro ně končí. Dělají to třeba i proto, aby pak už nic nemuseli jíst. Pak už je to takový to, ne, ne, já si už nic nedám, já už mám vyčištěný zuby. Jak kdyby to nebyla zubní pasta, ale pečeť, která by jim zalepila pusu? Nevím, jestli to funguje. Pak jsme tady my ostatní, co si řekneme, ne, ne, vyčistím si zuby až těsně před spaním. Pak přijde možná ještě jedna sušenka, ještě jedna zmrzka, ještě jedna epizoda seriálu, další epizoda seriálu, no a najednou si zuby čistíte v 00:30 ráno, že jo? Za mě vyčištěný zuby asi můžou znamenat, že je kuchyň zavřená, to stopro, ale záleží v jaký čas. Pro někoho to prostě tak je, nic dalšího se nekonzumuje a když dostanete chuť na chipsy, tak si radši lehnete a budete trpět. Takže mě zajímá, kdy si večer čistíte zuby vy? Taky v 6 nebo až před spaním, nebo něco mezi. A máte k tomu nějaký speciální důvod? Třeba taky to, že se snažíte touhle special metodou hubnout a držet líny? Napište mi to na 724634634. Kdy si čistíte zuby večer? Důležitá otázka pro lidstvo. Tak jdem na to a k tomu další track samozřejmě. Fast Boy, Beautiful Life. Krásný. Tak na to pojďme.

0: Moda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Interiér.
2: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
3: I táta přece vaří.
1: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
2: www.jonointeriér.cz.
4: Poslouchej, víš, že nás můžeš poslouchat online? Online. Hej, posloucháš mě, co říkám? Poslouchej. Říkám, že nás můžeš poslouchat i online. Tak poslouchej, jo? Hele, poslouchej online nebo on air, je mi to jedno. Zkrátka, poslouchej Fajn Rádio. Prostě hity. www.fajnradio.cz

0: ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Loj trošku rozvířil atmosféru pátečního odpolka se svým trackem Red Eyes. A jak se dneska pozná dospělý člověk? Podle bytu? To asi ne, to by jsme dospělí možná nebyli nikdy. Zase se totiž řeší, že skoro polovina mladých Čechů mezi 18 a 34 lety pořád bydlí u rodičů. No to by se ta dospělost slušně posunula. Ale upřímně, když se podíváme na ty ceny nájmu, prostě se není čemu divit. Dneska existují dvě možnosti. Buď bydlíte u rodičů, nebo bydlíte sami, ale vaše nejbližší osoba se jmenuje inkaso. Navíc říkejme tomu pravým jménem, jo? Mama hotel zní hrozně luxusně. Ve skutečnosti to často znamená jenom to, že si prostě člověk spočítal nájem, raz, dva, tři, a řekl si, víš co, mami, já tě mám vlastně hrozně rád. A ne, já si nemyslím, že to je vždycky jenom o pohodlnosti, je to prostě ta matematika. Nejde vám o to, že vám vypere, uvaří, samozřejmě to se taky hodí, ale protože když vám po zaplacení nájmu zbude na měsíc třeba na rohlík a dva bombony, tak ta dětská postel najednou nevypadá tak špatně. Ta barevná zeď v pokojíčku a ten koberec s autíčkama taky v pohodě, ne? Takže mě zajímá, jestli tady ještě někdo, kdo je dospělej, stejně jako já. Teď to znělo jako, že bych nebyla, no to je jedno, ale jestli je tady někdo, kdo je dospělý a ještě bydlí u rodičů, jestli mě posloucháte, tak mi napište vaše důvody. Já mám taky svoje, tak mi řekněte vy svoje. 724-634-634, pojďte mi to napsat, jestli bydlíte u rodičů a jste dospělí, proč tam ještě jste? A to nemyslím špatně, naopak, jen mi to pojďte napsat. K tomu další track, Dua Lipa, Training Season, song, se kterým si Dua Lipa vymanifestovala svýho přítele. Tak jdem taky manifestovat.

0: Eva Farná a track, se kterým se asi spousta z nás dokáže stotožnit. Perpetuum mobile. Já doufám, že vy dneska nejste ve spěchu bez nádechu. Když tak se nadechněte, trošku ulevte pátek, jo, už můžem to pustit. No a zároveň probíráme, pokud tady mám někoho, kdo je dospělej, ale ještě žije s rodičema, jaký k tomu má důvody. No a píše Maki, která píše, mně je 20. Na střední jsem byla na intru, takže jsem doma prakticky nebydlela, ale teď jsem v práci a moje mamka mi řekla, že nechce, abych se odstěhovala, protože by to prý nedala. Já se tak těším, až budu mít svůj vlastní klid. Maki, užívej, dokud můžeš. 20 je podle mě ještě krásný věk na to, být doma, užívat si přesně ty výhody mama hotelu a to, že by to mamka nezvládla. Jo, tak musíme to těm rodičům taky dopřát, ať si nás ještě užijou a potom frnk a pak budeš ještě jednou ráda, že jsi tam byla tak dlouho. Já každopádně děkuju za zprávu Maki i vám všem ostatním. No a za chvilku další songy, třeba The Weeknd, jeho Save Your Tears. To je ideální, protože víkend je na cestě. Haha, chápete? Teď to můžu říct dvakrát. Ne, to bylo trapný, co? Tak za chvilku The Weeknd na cestě se Save Your Tears.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Jsme na Instagramu.
3: Víš to vůbec?
2: Hledej jednoduše Fajn Radio.
3: Jasný.

Ultimátní soundtrack pro dobrou náladu takhle při pátku. Za něj děkujeme Junutusovi a taky Denisu Lloydovi. Track s názvem Diamonds. A jestli máte takhle v létě pocit, že vám nic nejde, že vám to nepřemýšlí, tak vás uklidním. V létě totiž náš mozek fakt funguje o něco míň. Potvrdili to odborníci, potvrdili vlastně to, co my vlastně všichni víme. Všichni to víme, co pracujeme, co jsme za volantama, tak to nějak jako tak tušíme. Ale teď to máme potvrzený. Prostě když venku praží sluníčko, tak náš mozek přepíná do úsporného režimu. Místo toho, aby se zabýval složitýma úkolama, tabulkama v Excelu, ani náhodou, většinu své kapacity věnuje jediný věci. Tomu, jak se neuvařit. No a protože nás příští týden zase čekají tropy až 35 stupňů, tak tohle je podstatná informace. Protože když do toho připočtem ty tropické noci, kdy se převalujeme v posteli, mírnou dehydrataci a fakt, že i náš mozek mentálně už spíš sedí někde u vody s chladným drinkem, tak je katastrofa na světě. Paměť prostě nefunguje, pozornost teče jak zmrzlina na chodníku a skoordinovat myšlenky nadlidský úkol. Takže vědci raději jasně, to nejdůležitější vyřídit ráno, než teploměr vyskočí někam do červených čísel, hodně pít, dělat si pauzy. No takže pokud vám příští týden šéfové budou chtít říkat něco, že vám to pomalu myslí, že jste celkově pomalý a nejde vám to od ruky, s klidem jim prosím vás vysvětlete, že váš procesor zrovna chladí systém. To je podle mě dobrý odůvodnění, dobrý alibi, když tak to sveďte na mě, a nebo možná ne, ale na ty vědce. Jo, prostě procesor chladí systém, nemůže vám to myslet. Takže jsme připravení na příští týden na ty vedra. No a taky pomáhají dobrý songy, teda aspoň na to mít lepší náladu i v těch vedrech. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Life. Love? Už podruhý říkám life, ale tak obojí je dobrý. Jdem na to právě teď na Fajnu.

0: Robert Griffin s trackem Save My Love. To je přesně ten sound, který si pustíte, když jdete odpoledne z kanclu, hodíte už věci pryč a cítíte, jak z vás padá všechen ten stres. Takže já doufám, že tohle se nám povedlo, i když třeba v tom kanclu stejně jako já ještě jste. Nicméně tímhle songem jsme zakončili první společnou hoďku, která utekla jako voda. Další hoďka před náma, teda další tři, ale teď ta jedna, chápete? Warm-up prostě pokračuje, dáme si zase party, zaspíváme si tohle všechno. Páteček na fajnu, jak má být, tak za chvilku zůstaňte se mnou. Mezi tím jenom zprávičky.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z TikToku.
2: Vždycky fresh.
3: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: V roce 2028 by se pražské letiště mohlo částečně dostat na burzu. Stát totiž zvažuje nabídku až 40% akcií. Premiér Andrej Babiš ale zároveň uvedl, že kontrolu nad letištěm si chce stát ponechat. Podle něj by šlo o další příležitost pro investory, kteří chtějí nakupovat české akcie. Ačkoliv se stále užíváme léto, meteorologové už sledují, jak by mohla vypadat zima 2026-2027. Podle prvních odhadů by mohla být delší, studenější a přinést víc sněhu i silnější mrazy. Do počasí můžou promluvit nezvyklé jevy v Tichém a Atlantském oceánu. Jde ale zatím jen o dlouhodobou předpověď, která se ještě může změnit. Fanoušci Marvelu se

i Spider-Man filmu s Tomem Hollandem. Fajn. Odpoledne vyladíte fajn a tohle je warm up se mnou s Kristý. Před náma druhá společná hoďka, utíká to jako voda, no a naše mise je dneska si to udělat hezký, stejně jako každý den, ale v pátek je to o něco důležitější, protože se musíme připravit na víkend a proto já tady pro vás mám dobrý songy. Pořádná dávka čistého serotoninu, to je potřeba, tak jdem na to, mám tady pro vás hned první track. I první dvě vteřiny tohohle kytarového riffu. A víte, co to je? Totální nadčasová hymna Lilywood, Robin Schulz a jejich legendární Prayer in Sea. Tak si to užijte a pojďme nastartovat pátek.

byla Genie, jejich track Drákula, který začal extrémně trendovat díky tomu, jakým hitem se stal na sociálních sítích. Tohle je dobrá věc, kterou nám sociální sítě dali, ale taky nám dávají spousta věcí, které se hodně vymykají logice. Všimli jste si, do jakých absurdních rozměrů u nás i ve světě narostly takzvaný gender reveal party? To znamená takový ty oslavy, kde lidi odhalují pohlaví svých miminek. Hele, já jsem první člověk, který podporuje slavení každých malých okamžiků. Jo, pojďme si romantizovat život, udělejme si to hezký, klidně, ať si koupí lidi dort a tak dále. Jenže ty algoritmy na sockách po nás chtějí prostě čím dál větší extrém. A pak to dopadá tak, jako třeba teď v Americe. V Arizoně totiž jednomu influencerskému páru nestačila obyčejná oslava. A tak se rozhodli, že nechají obarvit, jo, obarvit živý ptáky na modro. A vypustí je do přírody, aby všem ukázali, že čekají chlapečka. Výsledek, no, ochránci přírody teď ty chudáky modrý ptáky chytají po lesích, protože jsou s tou syntetickou barvou okamžitě terčem pro všechny predátory. Nemluvě o tom, co to samozřejmě dělá s jejich zdravím. Ten pár samozřejmě teď je vyšetřovaný, hrozí jim nějaký trestní postih, ale je to přesně takový ten moment, kdy si říkáte, stojí to ještě za to? Jasně, udělat si to hezký, to jo, ale obarvit kvůli tomu živý zvířata? Mě by zajímalo, jaký máte vy názor na tyhle gender reveal parties celkově. Jestli vám přijde jako v pohodě dělat oslavu nebo party při příležitosti odhalení pohlaví miminka. Jestli vám to dává smysl nebo vám to přijde jako moderní přežitek, co si o tom myslíte? 724634634, kde jsou podle vás ty hranice toho, co je ještě normální oslava a co už je trošku za hranou. Pojďte mi to napsat, já vám k tomu hodím další track. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. A tady nám bzučí nějaká sanitka, tak to dám přehlušit. Bella Kay, právě na cestě.

House, End of the World. Tenhle song nám připomíná, že i kdyby přes víkend trakaře padaly, tak si ho prostě užijem, budem tančit, zpívat a já doufám, že už jste takhle naladěný. A společně probíráme, co si myslíte o gender reveal parties, a.k.a. takových těch party, které dělají

šířální soundtrack pro páteční odpoledne. Vidím, jak se jenom pohupujete do toho rytmu One Republic, jejich Need Your Love. No a pokud sledujete filmový svět, tak víte, co teď absolutně hejbe kinama. Nová Odyssea od Christophera Nolana. Je to tak, během prvního víkendu to vydělalo miliardy a lidi berou kina absolutně útokem. Jenomže s Nolanem se do kin taky vrátil i ten jeho slavný podpis Posedlost obřím formátem IMAX. Internet okamžitě udělal to, co umí nejlíp, udělal si z toho samozřejmě srandu. A možná už jste na to narazili, já to miluju, je to virální trend, kde lidi postujou fotky, u kterých píšou, koukám na Odysseu přesně tak, jak to Nolan zamýšlel. Jenomže háček je v tom, že koukají úplně naopak, než to Nolan zamýšlel. Někdo přidal třeba fotku, jak sjíždí tenhle film na displeji chytrý lednice při dělání svačiny. Pohodička. Další třeba na starém Nintendo, takový to ruční do ruky, víte co, Nintendo DS. No a někdo si to třeba pustil na displeji chytrých hodinek. Představte si Nolana, jak ladí každý pixel na ten 70mm pás za stovky milionů dolarů a vy si to pak pustíte v rozlišení 144 pixelů na kalkulačce. Něco takového. To je podle mě vrchol internetového humoru, možná to někomu vtipný nepřijde, já jsem se u toho pobavila, takže jestli jste to neviděli, běžte si to najít, ale ať už na film koukáte na čemkoliv, na tu Odysseu, prej je to jízda, takže já se na to chystám, jestli jste to viděli, nespoilujte, ale spíš mě zajímá, na čem nejradši koukáte na film vy, protože k tomu mě tady ten internetový mím, tady ten internetový humor přivedl, jestli taky koukáte třeba na hodinkách chytrých, dělá to někdo, nebo na tabletu, na mobilu, na čem koukáte nejradši? Je to filmový plátno? Je to notebook, tablet? Pojďte mi to napsat, 724-634-634, na čem nejradši koukáte na filmy? Tak a k tomu samozřejmě další track, trošku už pojďme udělat tu party, teď se to moc uklidnilo, takže to musíme rozjet. Calvin Harris, Tiny Tempeh, jejich Drinking from the Bottle, právě teď!

0: dobré party a já sliby dodržuju, takže jsme si pustili BB Rexu Faithless New Religion, tenhle track, který právě dohrál. No a probíráme, na čem nejradši sledujete filmy, protože teď je v kinech Odisa, Christopher Nolan by asi chtěl, aby jsme všichni koukali jenom v IMAXu, ale vy i píšete, že někdy opravdu koukáte třeba jenom na tabletu nebo na mobilu pod postelí. To píše třeba Ondra, který píše, že je přesně ten barbar, pro kterýho Nolan brečí. Poslední dva filmy jsem dokoukal na mobilu v posteli s jedním sluchátkem. Tak to je asi, jako taky se to dá, ale není to asi tak velký filmový zážitek. Michal ten naopak píše, že nejčastěji kouká pořád na televizi. Jsem stará škola, ještě věřím v gauč, ovladač a to, že obrazovka má být větší než talíř. A jednou za čas si dělám takzvaný DVD večer, pizza, kola a zmrzka. Tak kde mám pozvánku? Pizza, kola, zmrzka a DVDčko zní super. Ne, já vám děkuju za zprávy, no a samozřejmě my ale pokračujeme v party, protože teď nejdem koukat na filmy, teď jdem tančit, zpívat a užívat. I v kanclu, to nevadí. So wake me up when it's all over. Avicii, Wake Me Up, tenhle song vás to probudí, jakož název napovídá, že jo, tak to je úplně jasný. Za chviličku si tohle společně pustíme, tak zůstaňte se mnou, na fajnu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Poslouchej, víš, že nás můžeš poslouchat online? Online. Hej, posloucháš mě, co říkám? Poslouchej. Říkám, že nás můžeš poslouchat i online. Tak poslouchej, jo? Hele, poslouchej online nebo on air, je mi to jedno. Zkrátka, poslouchej Fajn Rádio. Prostě hity. www.fajnradio.cz

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBronze.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky,
0: ho?
1: Vždycky.

Yeah. Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, jejich Talk to Me, song ideální do pohody. No a máme tady válku. Chorvatsko totiž konečně vyhlásilo válku největšímu predátorovi pláží. Ne žralokům, ale lidem s ručníkem, protože určitě to znáte. Je 7 ráno, na pláži nikdo, ale první 3 řady lehátek, ty už jsou obsazený. Ručníkem, kloboukem, nebo třeba nafukovacím plameňákem. Majitel, ten se vrátí, ale třeba až kolem oběda. Možná. No a právě některým chorvatským městům už došla trpělivost, takže zakročili a když najdou opuštěný ručník, který si jenom hlídá místo, prostě ho odnesou. Já si říkám, to je tak fascinující, jak my si umíme zarezervovat místo úplně všude. V restauraci, v kině, ve třídě, v práci, v kanclu je taky zásadní, kde si vyberete místo, no a na pláži. Ještě chvíli a někdo si třeba začne, já nevím, házet ty nafukovačky i do moře, aby si zarezervoval nejlepší vlnu. Ať tak či tak, pokud se chystáte do Chorvatska, bacha na to, tyhle rezervace už asi fungovat nebudou. Radši se svezeme na vlně dalšího songu. James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls, tak jdem na to. Oh.

0: a přesně to jste slyšeli v tomhle songu. Riton, Nightcrawls, Mufasa, Hyperman a jejich Friday v tomhle dopaminovém remixu. Tak doufám, že jste si to užili, že jste fakt už naladění na ten víkend, stejně jako v tomhle tracku. No a je to taky song, kterým jsme uzavřeli už druhou společnou hoďku tohohle warm-upu. Je to možný? Není, ale pokračujeme dál. Samozřejmě další songy před náma. Soundtrack tohohle odpoledne bude znít dobře. Čeká nás třeba Miles Smith, Nice to Meet You, na chvilku to uklidníme. Pak přijde i nějaká trošku party, tančení společně s Lady Gagou, její Dead Dance, takže zůstaňte se mnou, jen si dáme počasí, zprávy a pak pokračujeme v pátečním vibe. Tak tady, na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Rostička je zase tady, pojďme se podívat na počasí. Dneska 20 až 25 stupňů Celsia, trošku se nám zase oteplilo. Pro ty z vás, na který by to bylo moc, můžete utéct někam do hor, protože tam je kolem 16 stupňů. Dneska to bude oblačný, polojasný, takový jako ideální počásko. Jsem tam možná nějaký přehánky, tak bacha na to, ale k večeru by i ta oblačnost měla odstupovat, prostě jít pryč. Znáte to, jak jsem říkala, prostě všechna špatná nálada, stejně tak mraky. Prostě večer půjdou někam. K čertu. Tak užívejte hezký den a dobře se oblečte.
2: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
5: Kriminalisté se znovu vrací k několik let starému videu Filipa Turka ze Strahova v Praze. Záběry se zase začaly šířit po internetu a policie teď prověřuje, jestli během jízdy neporušil zákon. Zjišťuje také, zda už případ kvůli svému stáří není promlčený. Evropská komise udělila společnosti Google 2 pokuty v celkové hodnotě 890 milionů eur. Podle komise firma zvýhodňovala své služby ve výsledcích vyhledávání a zároveň bránila vývojářům aplikací odkazovat na levnější nákupy mimo Google Play. Na premiéře nového Spidermana zaujala Zendaya šaty inspirovanými pavoučí sítí. Černé šaty doplnila výraznými náušnicemi ve tvaru pavučin s perlami a diamanty. Fanoušci ocenili, že celý outfit elegantně odkazoval na známou filmovou sérii.
2: Fajn.
4: Páteční odpoledne, máme 24. července po 3. hodině a vy posloucháte Fajn Warm Up. A vy víte, co to znamená. V pátek to znamená, že se musíme dobře naladit, teda to znamená každý den, ale v pátek o trošku víc. Blíží se k nám víkend, tak se pojďme dát do dobrýho módu, do dobrý nálady a k tomu já vám pomůžu a taky náš dobrý playlist. Pojďme hned teď na první song. Na cestě Miles Smith a jeho Nice to meet you.

Gaga, její Dead Dance, další track, který doufám, že vás probudil z nějakého odpoledního únavy, ospalosti, něco takového. Každopádně máme problém, my fakt nemůžeme mít hezký věci. Všimli jste si toho taky? Vždycky, když si v životě oblíbíte nějakou věc, tak pak přijde nějaká nová studie a řekne vám, pardon, ale tohle je pro vás nebezpečný, to byste neměli dělat. A přesně tohle se mi stalo teďkon, protože jsem narazila na příspěvek, kde lidi píšou, nebo vědci teda, tvrdí, že bychom neměli moc žvejkat žvejkačky, protože tím žvejkáním v puse se nám uvolňuje dovnitř prej nějak tisícovka mikroplastu. Už během prvních pár minut, jo, se nám to začne rozkládat do slin, ale víte co, já říkám ne. Tuhle radost si prostě vzít nenecháme. Já osobně hodlám tuhle vědeckou informaci naprosto ignorovat, teď jsem vám ji sice předala, ale pojďme předstírat, že jsme to nikdy neslyšeli a budem žvejkat dál. Radši se pojďme zaměřit na to, jaká je vaše oblíbená příchuť žvejkačky, protože oblíbený příchuť probíráme docela často. Ale co žvejkačky? Je to nějaká pálivá, sladká, skořicová? Jaká žvejkačka je za vás nejlepší? Tak teď vědci z nás musí být nadšený, že vás tady podporuju ve žvejkání, jenom žvejkaček, jo, bacha, žádnej tabák. Žvejkačky 724634634, pojďte mi napsat, jaký žvejkačky máte nejradši na tohle telefonní číslo 724634634, ještě jednou. No a k tomu další track, něco pro milovníky elektronické hudby, Chemical Brothers, její Go. Tak, let's go.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.

na cestě na nějaký výlet, tak tohle byl ideální soundtrack. Kellyn a jeho Praha, Vídeň, ať už jste na cestě kamkoliv. No a jestli máte doma kočku, tak je možný, že jste si ji vy vlastně vůbec nevybrali. Vybrala si vás totiž ta kočka, nebo respektive Cat Distribution System. Jestli to neznáte, tak na internetu existuje teorie, že kočky si svoje lidi prostě sami vybírají. Jednou vám vlezou do motoru auta, po druhý čekají před barákem, po třetí najdete třeba u popelnic. No a o týden později už vám spějí na polštáři a chobají se, jako by oni byli ty, co platí nájem. A přesně tohle se teď stalo i v Česku. Strážníci totiž vytahovali asi 6-týdenní koťátko, já vím, z motoru zaparkovaného auta. A nejlepší na tom je, že ta paní, která zrovna byla na místě, si ho odnesla domů. Dala mu domov, takže očividně byla vybrána vesmírem. A mně přijde, že právě přesně takhle vznikne většina kočičích domácností. Nikdo si neřekne, tyjo, chtěl bych si pořídit zrzavýho kocoura. Ne, vy prostě otevřete kapotu auta a vesmír to rozhodne za vás. Kočky jsou podle mě jediný zvíře, který si umí člověka adoptovat. Vy si možná myslíte, že vy jste zachránili ty kočky, ale ta kočka, ta už dávno plánuje, na který půlce postele budete od teďka spát vy a která část bude její. Tak mě zajímá, pokud máte kočičku doma, jak jste k ní přišli? Taky jste ji našli úplnou náhodou, nebo jste si pro ní jeli? Jo, uděláme takový malej průzkum. Pojďte mi to napsat 724-634-634. Na tohle telefonní číslo mi hoďte, jak jste našli, získali svoji kočku. No a k tomu si dáme další track. Martin Garrix, Ed Sheeran, jejich Repeat It. Let's go.

0: song pro páteční odpoledne, Nico Santos a jeho Home Part 2. A taky se tenhle song hrozně hodí, protože já jsem se ptala, jak k vám domů přišly vaše kočky, jestli jste si je vybrali, nebo si spíš oni našli vás. A musím říct, že přišlo extrémně moc zpráv, já jsem z toho normálně dojata. Nezvládnu asi tady vám říct úplně všechny, ale výběr, tak tady. Máme úžasného kočičáka, který k nám přišel v srpnu, úplně maličkej, mokrej. Dali jsme fotky na Facebook, jestli ho někdo nehledá, ale nikdo. Tak dostal domov jméno Rony, tak se jmenuje můj kamarád, zdravíme kočičáka Ronyho. A to jméno mu vybral vnuk jako Ronaldo. No a vrací se s náma, má úžasnou mazlivou povahu, krásný. Tady někdo další píše, s kočkami je to pravda, bydlím na zahradě a soused vždycky pořídil kočku. Asi se jim u něj nelíbilo, tak já už mám třetí. Takže kočky chodí od souseda, i to je možnost, jak získat kočku. A Michal píše, že přišel ke kočce už od narození, protože už tam byla. Jenomže bohužel oni umřela, tak koupili koťátko. No tak koťátka jsou rozkošný, ty všichni milujeme, že jo. A potom ještě tady, naše poslední kočička cestovala přes celý město, protože jí lidi sdíleli různě na fotkách, až nakonec šla jak pejsek skoro kilometr za manželkou. Večer jsem byl u kamaráda v garáži a koukala na nás přes okno, no nakonec se mnou došla až domů a v noci už spala na gauči. Tak jsme si tuhle teorii potvrdili, kočky si prostě vybírají nás. Tak jestli někde uvidíte nějaký koťátko, víte, že je vaše, vybralo si a nemáte jinou možnost. Děkuju, že těm kočkám dáváte domov se zlatý, no a za odměnu další songy, třeba Leony, Don't Worry, to je taky ideální mod na pátek, prostě se ničím nestresovat. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

Mladionka, česká zpěvačka Rue Gale a její krásný track Pretty on Paper. To nám právě dohrálo na fajnu 24. července a my musíme oslavit jedny narozeniny. Podle tohohle tracku určitě už víte, o koho jde. Jennifer Lopez totiž dneska slaví narozky 57. A já mám pocit, že si ze mě někdo dělá srandu, protože když slyším číslo 57, tak si představím něco úplně jiného. J.Lo je narozená třeba úplně stejně jako moji rodiče, ale ona prostě pořád vypadá, jako kdyby měla za chvilku vystupovat na Super Bowlu. My, normální lidi, máme občas problém vypadat svěže po jednom dni v práci, no, podívejte se na mě, po tomhle teda vy nemůžete, ale kdybyste mě viděli po tomhle týdnu v práci. Zatímco J.Lo z 57, koncerty, focení, tanec, 67 píšete dokonce, no, každopádně u toho ještě vypadá líp prostě. A mně je jedno, jaký používá sérum. Ale řekněte mi, objevila ona tlačítko vypnout a přeskočit stárnutí? Protože jestli jo, tak chci vědět, kde to tlačítko je, chci ho taky najít. Každopádně všechno nejlepší J.Lo, ať si narozky užije, oslaví, nepochybuju o tom, že ona by je neoslavila pořádně. No a my si k tomu dáme track. Sice jiný, ale věřím, že by si na něj J.Lo taky zatančila. Alan Walker a jeho Faded. Pojďme na to.

jsem tuhle melodii prostě musela nechat dohrát. Alan Walker, Faded. Tímhle trackem uzavíráme už třetí společnou hoďku Fine Warm-upu, jenomže jedem dál. Pátek musí pokračovat, party musí pokračovat. Takže se mnou zůstaňte, protože nás čekají další tracky. No a třeba Drake, nebo taky Mandraže u nás. Jo, za chvilku. A dozvíte se proč, tak zůstaňte se mnou na Fajnu. Are you ready for this?

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Jsme online. Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz.
4: Ve vládě se diskutuje o návrhu, podle kterého by základní škola mohla nově končit už po 8. třídě. Jedním z hlavních důvodů je snaha ušetřit státní výdaje, podle odhadů až desítky miliard korun ročně. Zatím ale jde pouze o návrh a žádné finální rozhodnutí zatím nepadlo. Na Slovensku vzbudil pozornost odchod šéfa fondu na podporu umění. Po jednom jednání se snažil utéct před novináři a video jeho nepovedeného sprintu se rychle rozšířilo po internetu. O den později pak pod tlakem kritiky oznámil rezignaci. Ukázalo se, že před otázkami médií se utíká jen těžko. Na televizní obrazovky míří nový český seriál, který jeho tvůrci připomínají k hrané verzi South Parku. Zaměří se na život mladých lidí, sociální sítě, umělou inteligenci i tlak na úspěch. Diváci se mohou těšit na satiru, černý humor i témata blízká generaci Z.
5: Fajn. 3, 2, 1.
6: Už za hodinu Jindra Žampa.
7: Ale teď ten now.
8: Yeah.
9: 5, 4, 3, 2, 1. Krásný páteční odpoledne, ladíte Fajn Warm Up. Ano, je pátek, Fajn Warm Up, ideální kombinace. A pátek se říká, blázni mají svátek. Ale dneska mají svátek i Kristýny, což je moje jméno. Ano, posloucháte mě, Kristýnu. No a protože je před náma poslední hoďka, tak jsem se rozhodla, že to odstartujem tematickým songem. Asi byste to nečekali, ale bude se to hodit, protože tohle je song o Kristýnách. Takže přeju všechno nejlepší všem fellow Kristýnám. Užívejte si dnešní den, ale vy všichni užívejte pátek a víkend. Jdem na ten song Mandraže, jejich Kristýna, právě teď.

Avicii White Keys. Tenhle track nám právě dohrál na Fajnu páteček 24. července a v Americe dneska slaví Národní den tekily. No a mě to přivádí k otázce, jaký alkohol nejvíc nesnášíte? Já mám totiž docela nepopulární názor, tekila je podle mě fajn jenom, když se tváří, že není tekila. Takže třeba v ledový margaritě, ano, jo, s limetkou, s nějakou příchutí, s hezkou skleničkou, klidně. Ale panák tekily se solí? Fuj, jako mě nikdy nebylo jasný, kdo přišel na to, že nejlepší způsob pití alkoholu je, že si nejdřív olíznete ruku. A pak teda ještě ta věc, že spousta z nás má podle mě nějaký alkohol, který nemá ráda, protože s tím má spojený nějaký vzpomínky. Ani ne proto, že by vám nechutnal, ale prostě, že se je po něm stalo jednou něco, co si vaše tělo pamatuje doteď. Stačí jenom ucítit tu vůni a mozek okamžitě vám spustí PowerPointovou prezentaci. Vzpomínáš si na maturitní ples? Vzpomínáš na tu zahradní party, na ten festák? A vy si řeknete jenom, ne, ne, díky, tohle už si nedám. Tak mě zajímá, u čeho to máte vy? Jaký alkohol už nemůžete ani cítit? A jestli to je kvůli chuti, anebo takhle kvůli nějaký blbý vzpomínce? Pojďte se mi přiznat, hoďte mi to do zpráv. 724-634-634, tam se mi hezky přiznejte a já to možná nikomu neřeknu. Ne, povíme si to potom za chviličku společně. Ale teď přiznání do zpráv a k tomu další song. Cameron Whitcomb, jeho Medúza. Let's go!

Capaldi, jeho Survive. To je totální emoční nálož, u který můžete vypít všechno, co vás tenhle týden štvalo a tak dále. No a my probíráme, jaký alkohol nemáte rádi, ať už kvůli chuti, nebo kvůli špatným vzpomínkám. A přesně, tady

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Focus, Elevate, s tímhle trackem jsme rozjeli páteční party, tak jak je zvykem ve Fine Warm-upu. Doufám, že jste si to užili, no a já se vám musím přiznat. Já jsem dneska do rádia, cestou do rádia, jsem předvedla v metru takovej výkon, za který bych podle mě zasloužila bronz, ale nevím teda v jaký disciplíně, protože mi vypadl AirPod, prostě sluchátko, bezdrátový. A jak to tak bývá, to sluchátko prostě nevypadlo normálně. Ono chytlo neuvěřitelnou rotaci, začalo skákat po těch schodech jako hopík a namířilo si to kam? No samozřejmě přímo ke kolejím. Takže pokud jste dneska mě viděli v 8 ráno v metru, tak to byla taková osobní mission impossible, jak v plném sprintu chytám skákající plastový kousek plastu, prostě za desítky stovek. Sluchátko teda žije, já jsem to taky přežila bez zranění, ale mě to přivedlo k otázce, na jaký nejdivnější místo vám kdy spadlo sluchátko? Protože určitě nejsem jediná. Říkám, já jsem se tomu kolejišti vyhla jen tak, díky bohu za to, protože jinak bych možná v tom kolejišti skončila i já. Cestovat totiž do práce bez sluchátek, to je největší utrpení. Takže kam vám nejvíc nebo na nejdivnější místo zapadlo sluchátko? Napište mi to na 724-634-634, kde jste je třeba ztratili, kam vám spadly, znáte to. Prostě mi to napište, 724-634-634, ať v tom nejsem sama. No a teď už nás čeká další letní track. Tohle totiž je Harry Styles a jeho Watermelon Sugar. Takže si ten pátek trošku osladíme. Let's go! Yeah.

0: Olivia Rodrigo, její Drop Dead, tenhle song pro lepší pátek právě na Fajnu 16.41 a já jsem se vás ptala, na jaký nejdivnější místo vám kdy spadlo sluchátko. A musím říct, že to je dobrá přehlídka, protože třeba Valentína s Vendou píšou: ahoj, nám se stala úplná bomba, sluchátko mi spadlo v letadle spolucestujícímu do batohu. No, batoh je možná ještě dobrý místo, kam to mohlo spadnout, ale stane se. Amálka píše, že ztratila sluchátka nejspíš doma, nebo aspoň tam byla poslední poloha. Teď se stěhovali, doufala, že při balení je někde najde, ale nestalo se. Potom tady máme klasiku, jo. Většinou píšete, že vám spadly sluchátka do záchoda, nebo tady do záchoda ve vlaku. To je podle mě ta horší varianta. Když vám to spadne doma do záchoda, tak aspoň víte, čí ostatky tam jsou, ale ve vlaku, no nic. Potom tady Filip píše, že mu sluchátka zapadly v kině mezi sedačky a za boha je nemohl vytáhnout. Muselo být taky komplikovaný. Potom tady máme AirPody mi z uší vypadly ve škole, v počítačích za dlouhý stůl, kde jsou počítače, a za ten stůl se nešlo dostat. No naštěstí je nějak vytáhli. Já jsem ráda, když ty příběhy mají šťastný konec, takže cením, i pokud jste ty sluchátka vytáhli ze záchoda. To musela být odvaha, třeba v tom vlaku. Fujky, uch. Každopádně, fakt děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Přeju vám dneska, kromě krásného pátku, i to, ať se vám hlavně neztratějí sluchátka. Budem to společně manifestovat. No a za chvilku si k tomu pustíme dobrý song. Právě do sluchátek, do vašich uší. One Republic, West Coast. Za chviličku, tady na Fajnu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
8: Right, babe.

catch my breath. Další song, který vám měl dodat energie takhle při pátku. Haven a Caitlin Aragon, I Run. No a blíží se pátá hodina. A vy víte, co to znamená. Fajn, warm-up je u konce. To znamená, za celý tenhle týden je u konce, ale nebojte, po víkendu se slyšíme znova od 1 do 5, od pondělka do pátku, klasika. Doufám, že jste si to se mnou dneska užili tak moc, jako já s váma. Budu se na vás zase moc těšit. Doufám, že se mi podařilo splnit moji dnešní misi agenta Kristýny, že si dodáme energii, že si uděláme ten páteček hezký a že se naladíme na víkend. Zároveň jsme si pověděli, kdy je lepší čistit si zuby, jestli hned po večeři, anebo až před spaním. Debatovali jsme, jak to máte vy. Většinou jste říkali, že před spaním, ale někdo říkal, že dokonce dvakrát po večeři i po spaní. Pobavili jsme se o tom, kam si dávat bacha, aby vám nespadly AirPody. Bylo to hodně, bylo to krásný a budu se těšit za pondělí moc a moc. Teď už vás předávám do rukou Žampika, já jdu slavit svůj svátek. Tím připomínám, že přeju všechno nejlepší všem Kristýnkám. Užijte si dnešní den, ale vy všichni si užijte pátek a víkend. Pátek, blázni mají svátek, takže máme svátek všichni. Já už končím opravdu. Mějte se moc hezky, užívejte poslední song ode mě, Sky Newman, FU and UF. Tím můžete poslat do háje všechno, co vás tenhle týden štvalo. Mějte se, užívejte, bye.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: CZ. Fajn Drive.
1: Fajn.
0: Fajn Drive. Jindrás Jampa. Jindrás Jampa.
2: OK, 17. hodina odbyla a před náma je celá jedna nabitá hodinka Fajn Driveu. Díky, že jste u toho se mnou. Dneska je pátoček. Za chvíli si řekneme o týpkovi, který se hrozně moc chtěl stát Spider-Manem. A do té doby nabitý playlist odstartuje to Michael Jackson a Beat It právě teď na Fajnu.
1: Fajn Drive.
0: Fajn Drive.
1: Fajn.

Eagles, taky Sigala a AM 2PM, to je track, který nám právě teď dohrál na fajnu a mě zajímá, kolik z vás chtělo být jako malý Spider-Man. Jeden kluk tohle to vzal až moc vážně. Chlapec z Bolívie si myslel, že když se nechá kousnout pavoukem, získá superschopnosti jako Spider-Man. Když při pasení ovcí našel černou vdovu, schválně ji nechal, aby ho kousla. Jenže místo lezení po zdech skončil v nemocnici. Jed pavouka mu způsobil vážné zdravotní problémy a lékaři ho museli zachraňovat. Naštěstí všechno dobře dopadlo, ale superhrdina se z tohohle frajera rozhodně nestal. Mě zajímá, jakou největší blbost jste jako děti udělali, protože jste něco viděli ve filmu anebo v televizi. Věřím, že toho bude spousta, protože je až kouzelný, jak nás jako malí ty filmy pohltějí. Tak napište mi, jakou vy jste největší blbost udělali na 724 634 634. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Pink Panthers a Zara Larson Stateside, to je track, který nám právě teď dohrál na fajnu, a my se vracíme k tématu. Bavili jsme se o tom, jak jeden týbek si až tak moc přál být Spider-Manem, až se nechal kousnout černou vdovou a skončil na pohotovosti. Ptal jsem se, jakou největší blbost jste udělali vy jako děti, protože jste něco viděli ve filmu nebo v televizi. Kuba napsal, já skočil z garáže s deštníkem, protože jsem si myslel, že poletím jak Mary Poppins. Neletěl jsem. To absolutně miluju. Většího fanouška Mary Poppins jsem v životě neviděl. Terka napsala, po Šrekovi jsem si jedla pampelišku, protože jsem si myslela, že je jedla. Máma nebyla úplně rčená. Každopádně doufám, že po pampelišce si neskončila na pohotovosti, jako klučík, který chtěl být Spider-Man. A Honza napsal, s bráchou jsme si hráli na Jackass, skončilo to se šitým obočím. Ale kdo nikdy neskončil se sešitým obočím, jako by nebyl. Fine Drive.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Fresh.
2: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.
3: Fine. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Sousos.

0: Kolika lidem byste mohli zavolat ve 3 ráno a věděli byste, že to zvednou? Podle výzkumu mají přátelství, který vydrží díl než 7 let, mnohem větší šanci, že vydrží na celý život. Odborníci říkají, že během let většina lidí o část svých kamarádů přijde. Kvůli třeba stěhování, změně školy, nový práci, nebo prostě proto, že se člověku postupem let změní priority. Když ale přátelství přežije všechny tyhle životní změny, je velká šance, že to přátelství jen tak neskončí. Nejde prý ani tak o číslo 7, ale o všechno, co jste spolu za tu dobu zvládli. To je podle psychologů to, co dělá opravdový přátelství. Hele, mě zajímá, jak dlouho trvá vaše nejstarší přátelství a jestli jste spolu pořád v kontaktu a třeba kde to přátelství vzniklo. Pojďte mi napsat vaše friendships na 724-634-634.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat, naprosto ikonický song, který nám právě teď dohrál na Fajnu. Dáváte si Fine Drive a my se vracíme k tématu, a to bylo friendships, kamarádství. A to, že psychologové říkají, že když se s někým kámošíte díl než 7 let, vypadá to, že budete kámoši až do konce života. Já jsem se ptal, jaký je vaše nejstarší kamarádství. Terka napsala, s nejlepší kámoškou se známe od školky, takže už nějakých 22 let. Pořád si voláme skoro každý den, i když každá bydlíme jinde. Tak to je nádherný. Kuba napsal, s kámošem jsme se seznámili na fotbale, když nám bylo asi 10, teď je nám 27 a pořád spolu chodíme na pivko a jezdíme i na dovolenou. Takhle to má být. Fotbalový přátelství prostě drží. Do třetice nám psala Lucka, ta napsala, my jsme se potkali první den na střední, protože jsme obě přišli pozdě do třídy. Od té doby jsme nerozlučná dvojka. A doufám, že dvojka, která chodí vždycky pozdě. Fine Drive.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Já jdu domů. Kdybyste to nepochopili, tak já, Jindra, se s váma loučím. Hodinka pátečního Fine Drive je za náma. Díky, že jste si to dali se mnou. Já vám přeju jak krásný zbytek pátku, tak taky krásný víkend. Těším se na vás zase v pondělí od 17 do 20. Věřím, že všichni po tom víkendu budeme zase odpočatý. A kdy jindy, než právě v létě, si odpočinout úplně nejvíc. Já se s váma loučím, každopádně s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně New Music Show se Soňou, tak si dejte dvě hodinky tý největší nálože od New Music Friday. Tak jo, já už to tady nechám Soně a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala!

0: jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh, vždycky
0: fresh. Fajn.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: New Music Show. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Next Generation. Show, ve které se rodí hvězdy.
2: Posloucháte Fajn? Já jsem Matěj.
3: Já jsem Štěpán.
2: A my jsme kapela Brixton.
4: Ahoj.
5: Stále počúvate Fajn. Moje jméno je Adonis.
6: Ahoj, tady Aiko. Jsem zpěvačka, dělám alternativní pop.
1: Od pondělí do čtvrtka na Fajnu v 8 večer.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Music. Fajn. Vždycky hot.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Fajn. Fajn. Vždycky hot.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
7: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.
14: Right, babe.
2: Fine.

0: taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Cinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní

0: Tiësto and you listen to Club Life on Fine Radio.
1: Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Viktor Delágio. Fine.
2: House Culture. Čau, já jsem Viktor Delágio a ty právě posloucháš další díl mýho pořadu House Culture.

tohle je můj pořad House Culture, já jsem Viktor Telážio, moc vám děkuju, že jste poslouchali. Doufám, že vás tahle epizoda bavila. Těším se na vás příští týden ve stejný čas na stejném místě. A kdo by chtěl slyšet nějaký z tracků, který jsem hrál, tak určitě mrkněte na můj Spotify Viktor Telážio nebo na Instagramu Viktor Telážio. Průběžně tam šeruju novou hudbu, tak si to nenechte ujít. Slyšíme se příští týden. Čau.